0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Kristián Šebek je brnenský spevák, herec a producent, ktorý má za sebou prvé koncerty na Slovensku, ale 4 roky už samozrejme koncertuje v Čechách. Rádio Regina Východ je doslova prvým médium, ktoré s ním pripravilo rozhovor. V Čechách sa tento mladý talentovaný muž ocitol v tých naozaj rešpektovaných talkshow a programoch. Pripravil koncertné turné. Kristián Šebek, Môj vzor, Božský Karel, v ktorom spieva pesničky Karla Gotta. No a začínať pesničkou Očima snehem zaváte je naozaj risk, ale v hlasovom rozsahu Kristiána Šebka ručím za zimom riavky. Kristián vyrastal v umeleckej rodine. O tom sme už hovorili. A tak som sa ho opýtala aj na to, či bol úplne automaticky a dobre pripravený na dráhu umelca, speváka.
2: Ja som v tom vyrústal, ale moja maminka mě od toho vždycky zrazovala. Ona mi vždycky říkala už od dětství, hlavně tě prosím, nikdy nebuď zpěvák. Dělej něco, teď to vyzní ošklivě, ale není to tak myšlo, dělej něco normálního, buď doktor, právník, studuj a zpívej jenom jako koníček. To si moc přála, já jsem jí neposlechl, ale nakonec to byla právě ona, která mi dala moje první angažma v jejím zájezdovém divadelním souboru, se kterým jsem zpíval od dětí v mateřských školách. Hrál jsem divadlo pro středoškoláky, puberťáky, dospěláky, až po ty nejstarší. A tím, že jsem v tom takhle žil, vlastně 5 let jsem takhle obcestoval celou naši republiku pro všechny věkové kategorie, tak to byla pro mě asi ta největší a nejhezčí škola, kterou jsem si mohl přát.
1: Kristián Šebek je teda z umeleckej rodiny, ale podporovala ho mama v jeho umeleckom smerovaní. To je naša dnešná otázka. Je to trochu zrádna otázka, ale keď ste počúvali dobre, tak aj dobre odpoviete a vstupenky môžu byť vaše. Tak 055 622 29 94.

Koľko je tu no toto? Á, same známe tváre vidím. Koho to tu ešte máme? Dobrý večer, ale dobrý večer. Výborne vyzeráte. Pani režisérka, rád vás vidím. Výborne, tak verím, že sa spolu...